0: Odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Až to ráno poslední vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé daleko mezi stvoly.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

trošku s morální kastrací. Bojím se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snavždy,

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. 322 prvňáčků poprvé včera usedl do školních lavic v Kroměříži. Uherské Hradiště získá peníze na rekonstrukci sportovní haly. A téměř 200 cyklistů podpořili dárcovství krve.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Do lavic městských škol v Kroměříži včera poprvé zasedlo 322 prvňáčků. Do 17 prvních tříd v 6 základních školách nastoupili děti, které tam zahájili svou školní cestu. Ve školách na ně čekali učitelé a učitelky, kteří je seznámili s tím, co je v následujících dnech a letech čeká. Od učení přes pravidla ve školním kolektivu až po nové kamarády a zkušenosti. První školní den přišli děti podpořit také zástupci města Kroměříže. Prvňáčkům popřáli hodně úspěchů, sil, trpělivosti a radosti z nových poznatků. Do jednotlivých škol nastoupilo 26 dětí do základní školy Komenského náměstí, 30 do základní školy Usípek, 72 do základní školy Slovan, 72 do základní školy Oskol, 79 do základní školy Smysl a 43 dětí do základní školy Zámoraví. Celkem tak v Kroměříži začalo letošní školní docházku 322 prvňáčků. Pro srovnání loni jich bylo 349 a v roce 2024 nastoupilo do prvních tříd 317 dětí.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Zlínský kraj doporučil poskytnout městu Uherské Hradiště dotaci téměř 1,84 milionu korun na rekonstrukci povrchu tamní sportovní haly. O dotaci budou krajští zastupitelé rozhodovat 14. září. Sportovní hala slouží každý den školám i sportovním klubům. Využívají ji například házenkáři, volejbalisté, judisté, šermíři, atleti nebo florbalisté. Současná podlaha je po více než 30 letech intenzivního provozu opotřebovaná a už nevyhovuje současným požadavkům. Nová podlaha má být bezpečnější, kvalitnější a vhodná pro různé druhy sportu. Celkové náklady na její výměnu přesáhnou 4 miliony korun. Rekonstrukce má být dokončena ještě letos.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začala obnova dětského hřiště v části Kolonka. Hřiště bude po dobu stavebních prací z bezpečnostních důvodů uzavřené. Práce zahrnují odstranění současných herních prvků, přípravu nových dopadových ploch a instalaci nového vybavení pro děti předškolního i školního věku. Upraven bude také okolní prostor a přibude nový mobiliář. Po dokončení nabídne hřiště například velkou lanovou pyramidu, houpačky, skluzavku, herní domeček s pískovištěm nebo stůl na stolní tenis. Součástí úprav bude také zeleň a zachování vzrostlých stromů. Hotové by mělo být na konci října.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Téměř 200 cyklistů se zapojili do 8. ročníku cyklodne Jedu na krev, který pořádala transfuzní stanice Uhersko-Hradišťské nemocnice. Za slunečného počasí dorazilo na akci zhruba o třetinu více lidí než loni. Cyklisté tak podpořili myšlenku dobrovolného dárcovství krve a zároveň poděkovali pravidelným dárcům, kteří pomáhají zachraňovat životy. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras podle svých možností: rodinné, silniční nebo gravelové a terénní. Součástí programu bylo také občerstvení, tombola a pro děti medaile a diplomy. Organizátoři připomínají, že krev stále nelze ničím plnohodnotně nahradit a její dostatek závisí právě na dobrovolných dárcích.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino nad sklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino nad sklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino nad sklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Florbalisté Spartaku Hluk vybojovali na mezinárodním turnaji na Slovensku bronzové medaile. Na turnaji, kterého se zúčastnilo 28 týmů z 5 zemí, prošli až do semifinále. V něm podlehli po samotných nájezdech pozdějšímu vítězi. V utkání o 3. místo ale Hlučané jasně dominovali a Jaroměř porazili 8-2. Do nejlepší sestavy turnaje se navíc dostali Ondřej Bartoš a Vít Ides, který byl s 18 body nejproduktivnějším hráčem týmu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluvě o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na sídliště Zachar v Kroměříži, kde má být odstraněn automat s konopnými produkty. Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy, víme podrobnosti. A na Zlínské Vršovově vznikne nový sportovní areál. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze sídliště Zachar v Kroměříži má být odstraněn automat s konopnými produkty, který stojí v Albertově ulici. Majitel pozemku provozovateli vypověděl smlouvu a město zároveň řeší, jestli je při prodeji nedocházelo k porušování pravidel. CBD produkty totiž nesmí být prodávány osobám mladším 18 let.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně bude pokračovat demolice 34. budovy v bývalém Paťově areálu, protože její zbylou část není možné bezpečně zachovat. Torzo má zmizet během příštích týdnů. Původní podobu ale uchová detailní 3D sken. Je škoda, že část stavby nezůstane stát. Bezpečnost má ale přednost.
0: Zlínsko.
1: Na Zlínské Vršavě vznikne nový sportovní areál s pump trackem a dirt parkem. Součástí budou také nové chodníky, zeleň a místa k odpočinku. Stavět se má začít na přelomu září a října, takže sportovci ve Zlíně dostanou zase o něco víc prostoru.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích začne regulace invazivního pajasanu žláznatého. Odborníci ošetří 7 stromů ve 4 lokalitách. Většinu z nich navrtají a aplikují herbicid, aby zničili i kořenové systémy. Stromy pak po odumření pokácí a město bude místa dál kontrolovat. Řidiči a obyvatelé musí počítat s jistými omezeními.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strach oblaší.

známek než Mármenu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný den, přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45, teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Jo? Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit. Každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. O čem vypovídají názvy kroměřížských ulic? Například podle směru, tvaru nebo významné budovy. Ulice Kotojecká, Kojetinská, Chropinská, Bílanská, Volínská nebo Lutopecká. Chobot. Tato ulice má specifický tvar. Haltýře, to je podle haltýřů, tedy stádek, kde se přechovávaly ryby z rybníků. Dolní zahrady, jedná se o místní název, domy tady vznikaly od konce 18. století. Lázeňská, místní název podle parních a vanových lázní. Na sladovnách, místní název podle sladovny arcibiskupského pivovaru.
0: Svět zajímavostí, denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
5: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž a víkendový relax.
1: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem,

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Radio Kroměříž.
1: Radio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Biodynamické LED žárovky se snaží napodobit přirozený denní rytmus světla a měnit barvu i v spektrum podle denní doby. Ráno a přes den mají podporovat bdělost a soustředění, večer naopak omezovat modrou služku světla, která narušuje tvorbu spánkového hormonu. Testy ukazují, že rozdíly mezi běžnými a biodynamickými žárovkami skutečně existují, ale přínos závisí hlavně na kvalitě provedení a způsobu používání. Nejde tedy o zázračné řešení zdraví, spíš o jakousi dražší formu světelné hygieny pro domácnosti. No, já si myslím, že je lepší zhasnout, vypnout, zalehnout, usnout. Nazdar. S vámi je Rádio Kroměříž, pohodový poslech přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s

0: freedom.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Před námi je Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na úspěchy astronomů Valašského Meziříčí. Ve Zlíně chystají lepší místo pro psy a Kroměříž nechá zpracovat studii, která pomůže s plánováním protipovodňových opatření. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Snímek astronoma z Valašského Meziříčí z tamní místní hvězdárny vybrala NASA jako astronomický snímek dne. Fotografie zachycuje 1706 meteorů během jedné moci, hlavně z roje Perseid. Takže opravdu propovedená podívaná, která se dostala do celého světa.
1: Zlínsko.
2: Ve Zlíně se promění psí loučka na Dlouhé ulici, kde přibudou nové chodníky, lavičky, koše, osvětlení a také val, který prostor lépe oddělí od rušné silnice. Město zároveň zpřístupnilo online sledování bostřikovaného vozidla, takže pejskaři si před venčením mohou zkontrolovat, kde právě probíhá ošetření proti plevelu. Psí loučka tak má být bezpečnější a příjemnější pro psy i jejich majitele.
1: Kroměřížsko.
2: Kroměříž nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním protipovodňových opatření i s bojem proti suchu v celém okolí města. Podle studie se budou moct lépe připravovat například poldry, retenční nádrže nebo další vodní plochy ve spolupráci s okolními obcemi. Hotová má být nejpozději v prosinci 2028, takže město získá další podklad pro lepší ochranu krajiny i samotné Kroměříže.
1: Kroměřížsko.
2: V kroměřížském lesoparku Barbořina přibyla nová akátová stezka dovednosti a nová houpačka pro děti. Lokalita už nabízí také naučnou stezku, vyhlídku na Kroměříž, workoutovou zónu nebo stezku bosou nohou. Takže další důvod vyrazit s dětmi na Barbořinu u Kroměříže a spojit procházku rovnou s trochou pohybu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pohodový den přejeme. No, kdo dneska nepoužil umělou inteligenci? Opravdu si myslím, že buď ten člověk kecá, a nebo prostě kecá. Každopádně, jestli někdo používá umělou inteligenci jen opravdu pro rychlé hledání informací, tak ve vědě už může mít mnohem větší roli. Jedna nová analýza naznačuje, že známky používání jazykových modelů by mohly být skoro 9 z 10 nových biomedicínských článků. Takže se pomalu dostáváme k docela zajímavé otázce, jestli je AI pořád, tedy umělá inteligence, pořád jenom pomocník, nebo už tak trochu spoluautor například. Jo? Takže prosím vás, 9 z 10 nových biomedicínských článků je tvořen AI. Já teda pevně doufám, že zatím vším jako je opravdu nějaký vědecký výzkum a že to všichni používáme na takové ty způsoby stylem prostě chce se mi, potřebuji napsat e-mail, ale nechce se mi to psát, takhle to postavím, tak můžeš mi to třeba nějak upravit, že jo? To se hodí, jo, než to prostě vymýšlet z hlavy. Sice tím tak trošku degradujete náš mozek, mám pocit, ale tak dejme tomu, že budeme potom kreativní a necháme si tu mozkovou kapacitu na nějaké jiné činnosti a tak dále. Každopádně AI, umělá inteligence tady s náma je, už nějaký ten pátek a o ještě hodně dlouhou dobu bude. Tak jo, každopádně za mikrofonem rozhodně AI nesedí a písničky taky nepouští AI, ale Rádio Kroměříž a tady jsou, buďte s námi. Hezký den.
0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Velké zastoupení mají ulice pojmenované podle osobností. Řada ulic v Kroměříži nese jméno podle významných malířů nebo sochařů. Alšova je pojmenována podle malíře Mikuláše Alše. Byl to významný malíř a ilustrátor. Mánesova, malíř, který se zajímal o moravské kroje, například Hanácké. Úprkova, Joža Úprka byl moravský malíř, kterého dílo je dokumentem folkloru moravského Slovácka. Josef Václav Myslbek byl zakladatelem novodobého českého sochařství.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Rusko se podle dostupných informací připravuje na možnost odpojení od globálního internetu už letos v březnu. A to v rámci vlastního státem řízeného systému zvaného Runet. V zemi je dlouhodobě blokován více než milion webových stránek a nefunguje řada zahraničních sociálních sítí a komunikačních aplikací, včetně například WhatsAppu. Stát zároveň prosazuje používání domácího softwaru, který umožňuje rozsáhlý dohled nad online aktivitou uživatelů. Internet v Rusku se tak postupně mění z otevřené sítě v uzavřený a plně kontrolovaný prostor. S vámi je Rádio Kroměříž. No doufám, že alespoň na vlnách rádia budete mít samozřejmě ten prostor co nejširší. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi je Info Express na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na úspěchy astronomů Valašského Meziříčí. Ve Zlíně chystají lepší místo pro psy a Kroměříž nechá zpracovat studii, která pomůže s plánováním protipovodňových opatření. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Snímek astronoma z Valašského Meziříčí z tamní místní hvězdárny vybrala NASA jako astronomický snímek dne. Fotografie zachycuje 1706 meteorů během jedné moci, hlavně z roje Perseid. Takže opravdu propovedená podívaná, která se dostala do celého světa.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se promění psí lůžka na Dlouhé ulici, kde přibudou nové chodníky, lavičky, koše, osvětlení a také val, který prostor lépe oddělí od rušné silnice. Město zároveň zpřístupnilo online sledování bostřikovaného vozidla, takže pejskaři si před venčením mohou zkontrolovat, kde právě probíhá ošetření proti plevelu. Psí lůžka tak má být bezpečnější a příjemnější pro psy i jejich majitele.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním protipovodňových opatření i s bojem proti suchu v celém okolí města. Podle studie se budou moct lépe připravovat například poldry, retenční nádrže nebo další vodní plochy ve spolupráci s okolními obcemi. Hotová má být nejpozději v prosinci 2028, takže město získá další podklad pro lepší ochranu krajiny i samotné Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: V kroměřížském lesoparku Barbořina přibyla nová akátová stezka dovednosti a nová houpačka pro děti. Lokalita už nabízí také naučnou stezku, vyhlídku na Kroměříž, workoutovou zónu nebo stezku bosou nohou. Takže další důvod vyrazit s dětmi na Barbořinu u Kroměříže a spojit procházku rovnou s trochou pohybu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Kdo by neměl rád romantiku? Nad Zlínem vzniká nová vyhlídka, a to ve svahu nad památníkem Tomáše Bati. Vzniknou tady vyhlídkové zastavení, které budou součástí stezky Jeden život a propojí Baťovu vilu, památník a lesní hřbitov. Návštěvníci odtud uvidí nejen dnešní Zlín, ale díky prostorovému modelu a panoramatům také podobu města z let 1876 a 1932. Hotovo má být letos na podzim, takže až bude chuť na procházku a trochu výhledu nad Zlínem, tak přibude další moc pěkné místo, kam se vydat. Kdo se rád třeba na chviličku zastaví a koukne, posedí, podívá se na město zase trošičku jinak. Já myslím, že to bude super krásný, takový romantický podzim. Tak jo, buďte s námi na Rádio Kroměříž, krásný den přejeme.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. www.radiokroměříž.cz

fame and no ghost. I ain't afraid of no ghost.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. Kroměříž byla letním sídlem olomouckých arcibiskupů. Náměstí a ulice v Kroměříži nesou také jména osobnosti náboženského života. Miličovo náměstí, to byl kazatel a předchůdce Husa, byl Jan Milič z Kroměříže. Husovo náměstí, Jan Hus byl náboženský reformátor. Za své názory byl upálen. Chelčického. Petr Chelčický byl spisovatel a překladatel. Jeho učení zahrnuje myšlenky, které později přijala Jednota bratrská. Blahoslavova, Jan Blahoslav byl moravský kněz a biskup Jednoty bratrské. Byl také překladatelem. Jeho nejznámější překlad je překlad Nového zákona. Komenského náměstí, Jan Ámos Komenský, poslední biskup Jednoty bratrské. Proslavil se jako pedagog. Je také znám jako učitel národu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Víkendová on-air jízda na rádiu Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, když jsme si blíž.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Před námi je InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na úspěchy astronomů Valašského Meziříčí. Ve Zlíně chystají lepší místo pro psy a Kroměříž nechá zpracovat studii, která pomůže s plánováním protipovodňových opatření. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Snímek astronoma z Valašského Meziříčí z tamní místní hvězdárny vybrala NASA jako astronomický snímek dne. Fotografie zachycuje 1706 meteorů během jedné moci, hlavně z roje Perseid. Takže opravdu propovedená podívaná, která se dostala do celého světa.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlíně se promění psí lůžka na Dlouhé ulici, kde přibudou nové chodníky, lavičky, koše, osvětlení a také val, který prostor lépe oddělí od rušné silnice. Město zároveň zpřístupnilo online sledování postřikovaného vozidla, takže pejskaři si před venčením mohou zkontrolovat, kde právě probíhá ošetření proti plevelu. Psí lůžka tak má být bezpečnější a příjemnější pro psy i jejich majitele.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoct s plánováním protipovodňových opatření i s bojem proti suchu v celém okolí města. Podle studie se budou moct lépe připravovat například poldry, retenční nádrže nebo další vodní plochy ve spolupráci s okolními obcemi. Hotová má být nejpozději v prosinci 2028, takže město získá další podklad pro lepší ochranu krajiny i samotné Kroměříže.
0: Kroměřížsko.
1: V kroměřížském lesoparku Barbořina přibyla nová akátová stezka dovednosti a nová houpačka pro děti. Lokalita už nabízí také naučnou stezku, vyhlídku na Kroměříž, workoutovou zónu nebo stezku bosou nohou. Takže další důvod vyrazit s dětmi na Barbořinu u Kroměříže a spojit procházku rovnou s trochou pohybu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Ty jsi pěkný dezolát, řekla Halí Belí, a byla to pohoda, třeba se to povede. Vytáhnem tvý muzy a hodíme je za tebe, kdo ty muzy zachytí, ten bude mít za.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a svět techniky. V hlubinách Jižního oceánu u Antarktidy objevili vědci nový druh masožravé houby, přezdívané smrtící koule. Tvor připomíná průsvitnou bublinu, ale místo filtrování vody aktivně loví drobné korýše pomocí mikroskopických háčků. Objev padl v hloubce přes 3,5 kilometru během robotického průzkumu mořského dna. Nález potvrzuje, že i v extrémních hlubinách oceánu existuje nečekaně složitý a dosud neznámé formy života.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM. Rádio Kroměříž.